0: Zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
1: Kroměřížsko.
0: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získali například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Sme si blíž i na Uherskohradišťsku.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Radio Kroměříž. Kroměříž. Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Ve Váženech se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 Kč má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Mňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Mateřská škola Kolárova projde modernizací. Kraj schválil opravy silnic na Kroměřížsku a Zlín představil další letní posilu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Mateřská škola Kolárova v Kroměříži projde během letních prázdnin rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace. Město nechá vyměnit elektrické rozvody, osvětlení i datové a zabezpečovací systémy. Investice vyjde na necelých 7 milionů korun. Práce začnou 26. června a skončit by měly 26. srpna, tedy ještě před návratem dětí do školky po prázdninách.
0: Kroměřížsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do silniční infrastruktury. Ještě letos se oprav dočkají silnice v Libosvárech a Komárně, most v Koryčanech i úsek mezi Újezdcem a Syrovínem. Práce zahrnou nové povrchy vozovek, odvodnění i dopravní značení. Podle kraje jsou opravy nutné pro bezpečnější a plynulejší dopravu. Jen v Libosvárech dosáhnou náklady téměř 16 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří vznik 11 filmů, seriálů a dokumentů částkou 14 milionů korun. Peníze zamíří na projekty natáčené v regionu, které využívají místní prostředí, služby i tvůrce. Podporu získaly například dokumenty o Baťovi, krajské nemocnici nebo film o Janu Amosi Komenském. Podle kraje investice pomáhají nejen kultuře, ale také místním firmám a ekonomice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalový Zlín pokračuje v posilování kádru před návratem do nejvyšší soutěže. Klub představil další letní posilu. Novým hráčem se stal střední obránce, který přichází z francouzského Lyonu a je také reprezentantem Konga. Vedení klubu věří, že posílí obranu před startem nové ligové sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: Jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 25. června. Žáci už odpočítávají poslední hodiny do prázdnin a všichni si připadáme jako v tropech. Dnes nám svátek slaví Ivanové. Jméno Ivan je slovanskou variantou jména Jan a stejně tak pochází z hebrejského slova Jochánán, což znamená Hospodin je milostivý. V České republice máme 23 000 Ivanů a já jim skrze rádiové vlny přeji krásný svátek. Vám ostatním přeji místečko někde ve stínu s vychlazeným pitím a žádné spálení od sluníčka.
0: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Řidiče v centru Zlína čeká od konce června další dopravní omezení. Ulice Vodní projde během léta rozsáhlou opravou, kvůli které bude v úseku od Dlouhé po okružní křižovatku jednosměrná. Práce začnou v pondělí 29. června a potrvají do 19. července. Dělníci opraví komunikaci v celém úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá až po křižovatku s ulicí Zárámí. Ulice dostane nový asfaltový povrch. Opravené budou také šachty, uliční vpusti, obrubníky a okraje vozovky. Na závěr dělníci na vozovce znovu vyznačí pruhy a další dopravní značení. Město opravu plánovalo už v minulých letech, nakonec ji ale odložilo kvůli koordinaci s dalšími pracemi v lokalitě.
0: Rádio Zlínského kraje.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou. Stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Vyvážených se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 korun má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Mňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska až do víkendu bude opravdu teplo, takže doufám, že budete ty horka trávit nejlépe někde u vody, ve stínu, v chládku. Nezapomeňte pít i nealko, jo? Mít pokrývku hlavy a namažte se tím opalovákem. Takto by vás totiž mohli otáčet každé 3 minuty, ať jste na médium červení tak akorát. Ale teď vážně, to sluníčko opravdu nepodceňujte a dávejte na sebe pozor. Krásný propečený den a celý víkend vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Návštěvníci Baťova Zlína a okolí budou moci letos poprvé využít nový turistický pas. Takzvaný Baťa pas propojí místa spojená s odkazem Tomáše Bati a jeho rodiny a nabídne zvýhodněné vstupy i další benefity. Pilotní provoz je naplánovaný od července do září. Baťa pas ale nebude ve volném prodeji. V letošním roce bude určen hostům ubytovaným v členských zařízeních destinace Zlínsko a Luhačovicko. Veřejná prodejní místa se zatím neplánují. Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region. Patří mezi ně například expozice Princip Baťa, památník Tomáše Bati, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperova vila.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala?
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

0: Bojím se, že každý men bez chránce najdu o straku.
1: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
1: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 14.15 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 25. června. Žáci už odpočítávají poslední hodiny do prázdnin a všichni si připadáme jako v tropech. Dnes nám svátek slaví Ivanové. Jméno Ivan je slovanskou variantou jména Jan a stejně tak pochází z hebrejského slova Jochánán, což znamená Hospodin je milostivý. V České republice máme 23 000 Ivanů a já jim skrze rádiové vlny přeji krásný svátek. Vám ostatním přeji místečko někde ve stínu s vychlazeným pitím a žádné spálení od sluníčka.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Rehabilitační stacionář Zlín otevřel v pátek 19. června novou jedlou školní zahradu. Projekt s názvem Rosteme spolu proměnil část zahrady u Hanzelkovy vily v prostor, který bude sloužit jako venkovní učebna, místo pro stolování, terapii i odpočinek. Děti zde budou pěstovat zeleninu, bylinky, květiny i jedlé keře a prostřednictvím praktických činností rozvíjet své schopnosti a smyslové vnímání. Rehabilitační stacionář poskytuje zdravotní služby a výchovně vzdělávací péči dětem do 16 let se smyslovým, tělesným, mentálním či kombinovaným postižením i dětem s poruchou autistického spektra.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 25. června, kdy v tento den roku 1678 získala první žena v historii doktorát na univerzitě. V roce 1741 byla Marie Terezie v Prešpurku korunována uherskou královnou. Roku 1796 Ludwig van Beethoven poprvé veřejně vystoupil v Praze. V tento den roku 1905 ve francouzském Dourdanu se konal druhý ročník mezinárodního motocyklového závodu Coupé International. Zvítězil český závodník Václav Vodřich na motocyklu Slavia, vyrobeném automobilkou Laurin a Clement. V roce 1991 Chorvatsko a Slovinsko vyhlásili svou nezávislost na Jugoslávii. A v tento den roku 1998 byl vydán operační systém Microsoft Windows 98. 25. června se narodili katalánský architekt Antoni Gaudí, britský spisovatel George Orwell, britský zpěvák George Michael nebo moderátorka Teresa Pergnerová. To byly události 25. června. Skvělý dnešní 25. červen vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: celej žhavej.
1: Ranní jízda
2: na Rádiu Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
2: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Ve Váženech se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 Kč má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Mňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Hvězda na Rádiu Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 25. června. Žáci už odpočítávají poslední hodiny do prázdnin a všichni si připadáme jako v tropech. Dnes nám svátek slaví Ivanové. Jméno Ivan je slovanskou variantou jména Jan a stejně tak pochází z hebrejského slova Jochánán, což znamená Hospodin je milostivý. V České republice máme 23 000 Ivanů a já jim skrze rádiové vlny přeji krásný svátek. Vám ostatním přeji místečko někde ve stínu s vychlazeným pitím a žádné spálení od sluníčka.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci krajského úřadu

0: Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 1415 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Levný.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Řidiče v centru Zlína čeká od konce června další dopravní omezení. Ulice Vodní projde během léta rozsáhlou opravou, kvůli které bude v úseku od Dlouhé po okružní křižovatku jednosměrná. Práce začnou v pondělí 29. června a potrvají do 19. července. Dělníci opraví komunikaci v celém úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá až po křižovatku s ulicí Zárámí. Ulice dostane nový asfaltový povrch. Opravené budou také šachty, uliční vpusti, obrubníky a okraje vozovky. Na závěr dělníci na vozovce znovu vyznačí pruhy a další dopravní značení. Město opravu plánovalo už v minulých letech, nakonec ji ale odložilo kvůli koordinaci s dalšími pracemi v lokalitě.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály o vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v St. Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž hledá projektanta pro bazén. Ve Váženech se podpisy za odtržení sbírat nebudou a nová cyklostezka propojuje Kroměříž s Postoupkami.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž pokračuje v přípravách na další etapu modernizace krytého plaveckého bazénu. Radní schválili architektonickou studii a vyhlásili veřejnou zakázku na projektanta rekonstrukce vnitřních prostor. Nové budou šatny, obklady i rozvody, přibudou také wellness prvky a vodní atrakce pro děti. Město chce navázat na už dokončenou obnovu vnější části bazénu a připravit projekt tak, aby se stavební práce mohly rozběhnout v příštím roce.
0: Kroměřížsko.
1: Ve Váženech u Kroměříže se podpisy za odtržení místní části od města sbírat nebudou. Zástupci petičního výboru a osadního výboru se za účasti vedení Kroměříže dohodli na společném memorandu. Obě strany se shodly, že chtějí spor řešit vzájemným dialogem a spoluprací. Místní referendum se proto v dohledné době připravovat nebude a město i zástupci Vážan chtějí společně hledat řešení pro další rozvoj této části.
0: Zlínsko.
1: Krajská knihovna ve Zlíně zavede výdejní boxy. Čtenáři Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně budou mít brzy jednodušší přístup ke knihám. Na pobočkách Jižní svahy a Díly přibudou výdejní boxy a samoobslužná zařízení, která umožní půjčování i vrácení knih bez nutnosti návštěvy výpůjčního pultu. Nový systém bude fungovat také mimo běžnou otevírací dobu a umožní vyzvednutí nebo vrácení knih prakticky kdykoliv. Projekt za více než 1 300 000 Kč má být dokončen do konce roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Kroměříž dokončila novou stezku pro pěší a cyklisty do místní části Postoupky, Miňůvky. Téměř 1,5 kilometru dlouhá cyklostezka umožní bezpečnější cestu do města a zároveň nabídne lepší napojení na cyklotrasy v Olomouckém kraji. Stavba vyšla zhruba na 23,5 milionu korun. Většinu nákladů ale pokryly dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Zlínského kraje. Z městského rozpočtu šly přibližně 4 miliony korun.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou, stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je Filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Návštěvníci Baťova Zlína a okolí budou moci letos poprvé využít nový turistický pas. Takzvaný Baťa pas propojí místa spojená s odkazem Tomáše Bati a jeho rodiny a nabídne zvýhodněné vstupy i další benefity. Pilotní provoz je naplánovaný od července do září. Baťa pas ale nebude ve volném prodeji. V letošním roce bude určen hostům ubytovaným v členských zařízeních destinace Zlínsko a Luhačovicko. Veřejná prodejní místa se zatím neplánují. Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region. Patří mezi ně například expozice Princip Baťa, památník Tomáše Bati, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperova vila.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
0: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Dneska až do víkendu bude opravdu teplo, takže doufám, že budete ty horka trávit nejlépe někde u vody, ve stínu, v chládku. Nezapomeňte pít i nealko, jo? Mít pokrývku hlavy a namažte se tím opalovákem. Takto by vás totiž mohli otáčet každé 3 minuty, ať jste na médium červení tak akorát. Ale teď vážně, to sluníčko opravdu nepodceňujte a dávejte na sebe pozor. Krásný propečený den a celý víkend vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 14.15 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.

0: realizací.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub, a navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Rehabilitační stacionář Zlín otevřel v pátek 19. června novou jedlou školní zahradu. Projekt s názvem Rosteme spolu proměnil část zahrady u Hanzelkovy vily v prostor, který bude sloužit jako venkovní učebna, místo pro stolování, terapii i odpočinek. Děti zde budou pěstovat zeleninu, bylinky, květiny i jedlé keře a prostřednictvím praktických činností rozvíjet své schopnosti a smyslové vnímání. Rehabilitační stacionář poskytuje zdravotní služby a výchovně vzdělávací péči dětem do 16 let se smyslovým, tělesným, mentálním či kombinovaným postižením i dětem s poruchou autistického spektra.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 25. června, kdy v tento den roku 1678 získala první žena v historii doktorát na univerzitě. V roce 1741 byla Marie Terezie v Prešpurku korunována uherskou královnou. Roku 1796 Ludwig van Beethoven poprvé veřejně vystoupil v Praze. V tento den roku 1905 ve francouzském Dordanu se konal druhý ročník mezinárodního motocyklového závodu Coupé International. Zvítězil český závodník Václav Vodřich na motocyklu Slavia, vyrobeném automobilkou Laurin a Clement. V roce 1991 Chorvatsko a Slovinsko vyhlásili svou nezávislost na Jugoslávii. A v tento den roku 1998 byl vydán operační systém Microsoft Windows 98. 25. června se narodili katalánský architekt Antoni Gaudí, britský spisovatel George Orwell, britský zpěvák George Michael nebo moderátorka Teresa Pergnerová. To byly události 25. června. Skvělý dnešní 25. červen vám přeje Nikol Hlaváčová.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské Hradiště zná držitele ceny města a čeští fotbalisté na mistrovství světa končí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice začala na oddělení lékařské mikrobiologie využívat nový moderní přístroj MultiTOF. Ten výrazně urychlí a zpřesní identifikaci bakterií, kvasinek i dalších původců infekčního onemocnění. Lékaři tak získají výsledky mnohem rychleji, což umožní dřívější nasazení léčby. U některých vzorků může nový přístroj zkrátit diagnostiku až o desítky hodin. Technologie byla pořízena s podporou evropských dotací v rámci modernizace přístrojového vybavení kroměřížské nemocnice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí.

0: Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského hradiště.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude přijímat do konce července.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončili své účinkování na mistrovství světa porážkou 0-3 s domácím Mexikem. O vítězství pořadatelské země rozhodla až druhá polovina, ve které padly všechny tři góly. Český tým tak po jedné remíze a dvou porážkách obsadil poslední místo ve skupině a s mistrovstvím světa se loučí už po základní části.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Krásný slunečný den vám přeje Nikol Hlaváčová. Dnes máme 25. června. Žáci už odpočítávají poslední hodiny do prázdnin a všichni si připadáme jako v tropech. Dnes nám svátek slaví Ivanové. Jméno Ivan je slovanskou variantou jména Jan a stejně tak pochází z hebrejského slova Jochánán, což znamená Hospodin je milostivý. V České republice máme 23 000 Ivanů a já jim skrze rádiové vlny přeji krásný svátek. Vám ostatním přeji místečko někde ve stínu s vychlazeným pitím a žádné spálení od sluníčka.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
1: Richarde, co děláš?
2: Spravuju ti to světlo.
1: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
1: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. I can see you standing on it with his

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 14.15 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v St. Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
5: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
6: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
7: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Řidiče v centru Zlína čeká od konce června další dopravní omezení. Ulice Vodní projde během léta rozsáhlou opravou, kvůli které bude v úseku od Dlouhé po okružní křižovatku jednosměrná. Práce začnou v pondělí 29. června a potrvají do 19. července. Dělníci opraví komunikaci v celém úseku od křižovatky s ulicí Dlouhá až po křižovatku s ulicí Zárámí. Ulice dostane nový asfaltový povrch. Opravené budou také šachty, uliční vpusti, obrubníky a okraje vozovky. Na závěr dělníci na vozovce znovu vyznačí pruhy a další dopravní značení. Město opravu plánovalo už v minulých letech, nakonec ji ale odložilo kvůli koordinaci s dalšími pracemi v lokalitě.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Drop it.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské Hradiště zná držitele ceny města a čeští fotbalisté na mistrovství světa končí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice začala na oddělení lékařské mikrobiologie využívat nový moderní přístroj MultiTOF. Ten výrazně urychlí a zpřesní identifikaci bakterií, kvasinek i dalších původců infekčního onemocnění. Lékaři tak získají výsledky mnohem rychleji, což umožní dřívější nasazení léčby. U některých vzorků může nový přístroj zkrátit diagnostiku až o desítky hodin. Technologie byla pořízena s podporou evropských dotací v rámci modernizace přístrojového vybavení kroměřížské nemocnice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí. Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude

0: přijímat do konce července.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončili své účinkování na mistrovství světa porážkou 0-3 s domácím Mexikem. O vítězství pořadatelské země rozhodla až druhá polovina, ve které padly všechny tři góly. Český tým tak po jedné remíze a dvou porážkách obsadil poslední místo ve skupině a s mistrovstvím světa se loučí už po základní části.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Dneska až do víkendu bude opravdu teplo, takže doufám, že budete ty horka trávit nejlépe někde u vody, ve stínu, v chládku. Nezapomeňte pít i nealko, jo? Mít pokrývku hlavy a namažte se tím opalovákem. Takto by vás totiž mohli otáčet každé 3 minuty, ať jste na médium červení tak akorát. Ale teď vážně, to sluníčko opravdu nepodceňujte a dávejte na sebe pozor. Krásný propečený den a celý víkend vám přeje Nikol Hlaváčová.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Návštěvníci Baťova Zlína a okolí budou moci letos poprvé využít nový turistický pas. Takzvaný Baťa pas propojí místa spojená s odkazem Tomáše Bati a jeho rodiny a nabídne zvýhodněné vstupy i další benefity. Pilotní provoz je naplánovaný od července do září. Baťa pas ale nebude ve volném prodeji. V letošním roce bude určen hostům ubytovaným v členských zařízeních destinace Zlínsko a Luhačovicko. Veřejná prodejní místa se zatím neplánují. Držitelé Baťa pasu získají 20% slevu na vstupné do vybraných institucí zapojených do projektu Baťův region. Patří mezi ně například expozice Princip Baťa, památník Tomáše Bati, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně nebo Čiperova vila.
0: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 14.15 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou, stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Rehabilitační stacionář Zlín otevřel v pátek 19. června novou jedlou školní zahradu. Projekt s názvem Rosteme spolu proměnil část zahrady u Hanzelkovy vily v prostor, který bude sloužit jako venkovní učebna, místo pro stolování, terapii i odpočinek. Děti zde budou pěstovat zeleninu, bylinky, květiny i jedlé keře a prostřednictvím praktických činností rozvíjet své schopnosti a smyslové vnímání. Rehabilitační stacionář poskytuje zdravotní služby a výchovně vzdělávací péči dětem do 16 let se smyslovým, tělesným, mentálním či kombinovaným postižením i dětem s poruchou autistického spektra.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Richarde, co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
2: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
3: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské Hradiště zná držitele ceny města a čeští fotbalisté na mistrovství světa končí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice začala na oddělení lékařské mikrobiologie využívat nový moderní přístroj MultiTOF. Ten výrazně urychlí a zpřesní identifikaci bakterií, kvasinek i dalších původců infekčního onemocnění. Lékaři tak získají výsledky mnohem rychleji, což umožní dřívější nasazení léčby. U některých vzorků může nový přístroj zkrátit diagnostiku až o desítky hodin. Technologie byla pořízena s podporou evropských dotací v rámci modernizace přístrojového vybavení kroměřížské nemocnice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí. Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude přijímat do konce července.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Čeští fotbalisté zakončili své účinkování na mistrovství světa porážkou 0-3 s domácím Mexikem. O vítězství pořadatelské země rozhodla až druhá polovina, ve které padly všechny tři góly. Český tým tak po jedné remíze a dvou porážkách obsadil poslední místo ve skupině a s mistrovstvím světa se loučí už po základní části.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuji. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v St. Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení

0: Posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 1415 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z 80. let.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské Hradiště zná držitele ceny města a čeští fotbalisté na mistrovství světa končí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice začala na oddělení lékařské mikrobiologie využívat nový moderní přístroj MultiTOF. Ten výrazně urychlí a zpřesní identifikaci bakterií, kvasinek i dalších původců infekčního onemocnění. Lékaři tak získají výsledky mnohem rychleji, což umožní dřívější nasazení léčby. U některých vzorků může nový přístroj zkrátit diagnostiku až o desítky hodin. Technologie byla pořízena s podporou evropských dotací v rámci modernizace přístrojového vybavení kroměřížské nemocnice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí. Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude přijímat do konce července.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou, stále se totiž nemůže vzpamatovat z krutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 14.15 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci

0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout. Chystá se prej konec světa, tram tadá.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské

0: Měřížské nemocnice.
1: Uhersko-Hradišťsko.
0: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí. Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského Hradiště.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude přijímat do konce července.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Čeští fotbalisté zakončili své účinkování na mistrovství světa porážkou 0-3 s domácím Mexikem. O vítězství pořadatelské země rozhodla až druhá polovina, ve které padly všechny tři góly. Český tým tak po jedné remíze a dvou porážkách obsadil poslední místo ve skupině a s mistrovstvím světa se loučí už po základní části.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Že nebyl solidní komerční úspěch nového Supermana náhoda a že James Gunn rozjíždí nový úspěšný DC vesmír, se bude snažit potvrdit velkolepá Supergirl v kinech. Supermanova sestřenka Kara Zoel však není tak pozitivní hrdinkou. Stále se totiž nemůže vzpamatovat skrutých vzpomínek na destrukci rodné planety. Většinu času proto spíše posedává po vesmírných barech a na divokých párty. Když je ale vážně zraněn její jediný parťák, pes Krypto, má pouhé 3 dny na to, aby ho zachránila a našla své superhrdinské já. A to po boku někoho, koho by rozhodně nečekala, a společně se pouštějí do epické mezihvězdné výpravy za pomstou a spravedlností. Ostatně upoutávka na Supergirl o něco více sází na westernové prvky, ať už stylizací padoucha, prostředím nebo motivem putování za účelem dopadení šéfa banditů. Takže by to mohlo fungovat jako taková svižná oddechovka plná akce, vesmíru a superschopností. To ale budete muset zjistit sami.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 14.15 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem

Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. It's crazy when

0: zájmy, zvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě teď.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. V polovině 6. století našeho letopočtu založil svatý Benedikt opatství na Monte Cassino. Sepsal pro ně pravidla řeholního života. Řehole z latinského regulus, tedy pravidlo, dodnes určuje základní pravidla společenského soužití, stejně jako návod k duchovnímu růstu každého jednotlivce. Základ života benediktínů tvoří modlitba a manuální práce. Spojení modlitby a práce dalo vzniknout motu Ora et Labora, modli se a pracuj. Benediktinské kláštery stály u vzniku klášterní medicíny. Opat Richard byl iniciátor západní trigonometrie. Také proslul velkými astronomickými hodinami, určenými pro svůj klášter v Saint-Alban. Po 200 let se neobjevily hodiny takové technické úrovně. První benediktinský klášter na české půdě vznikl v Břevnově u Prahy, a to v roce 993.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice má nový přístroj pro rychlejší diagnostiku infekcí. Uherské Hradiště zná držitele ceny města a čeští fotbalisté na mistrovství světa končí.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice začala na oddělení lékařské mikrobiologie využívat nový moderní přístroj MultiTOF. Ten výrazně urychlí a zpřesní identifikaci bakterií, kvasinek i dalších původců infekčního onemocnění. Lékaři tak získají výsledky mnohem rychleji, což umožní dřívější nasazení léčby. U některých vzorků může nový přístroj zkrátit diagnostiku až o desítky hodin. Technologie byla pořízena s podporou evropských dotací v rámci modernizace přístrojového vybavení kroměřížské nemocnice.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Zastupitelé Uherského Hradiště rozhodli o držitelích ceny města za rok 2025. Ocenění letos získají publicista, spisovatel a folklorista Jiří Jilík a skautské středisko Psohlavci Uherské Hradiště. Jiří Jilík je dlouholetým propagátorem historie, lidové kultury a tradic Slovácka. Je autorem desítek knih a významně se podílel také na organizaci folklorních akcí. Skautské středisko Psohlavci působí ve městě už více než 100 let. Dnes sdružuje stovky dětí i dospělých dobrovolníků a dlouhodobě se podílí na výchově mládeže i na veřejném životě města. Slavnostní předání cen města se uskuteční 15. října při oslavách výročí založení Uherského Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj poprvé podpoří projekty dostupného bydlení ve městě a obcích. V novém programu rozdělí více než 3,5 milionu korun na projekty v Oznici a Mistřicích. Díky podpoře vznikne 10 nových nájemních a sociálních bytů a zároveň potřebná infrastruktura. Kraj chce tímto programem motivovat další obce k výstavbě dostupného bydlení. Na celý program vyčlenil 30 milionů korun a další žádosti bude přijímat do konce července.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Čeští fotbalisté zakončili své účinkování na mistrovství světa porážkou 0-3 s domácím Mexikem. O vítězství pořadatelské země rozhodla až druhá polovina, ve které padly všechny tři góly. Český tým tak po jedné remíze a dvou porážkách obsadil poslední místo ve skupině a s mistrovstvím světa se loučí už po základní části.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád tam. Kolik času

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži začne oprava obvodové ulice. V Uherském Brodě otevřeli nové komunitní bydlení. A fotbalisty Slovácka čeká první letní prověrka.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne na konci června oprava obvodové ulice. Práce budou probíhat po etapách v úseku od křižovatky se Spáčilovou ulicí až po ulici u Rejdiště. Dopravu budou během oprav řídit kyvadlové semafory. Rekonstrukce zahrnuje nový povrch vozovky i výměnu silničních obrubníků a potrvá do konce srpna. Město do ní investuje přibližně 6 milionů korun a upozorňuje řidiče, aby v místě počítali s dopravním omezením.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vzniklo nové komunitní bydlení pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Původní ústavní zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a proměnilo se ve 3 samostatné domácnosti s kapacitou 18 míst. Nové bydlení nabízí klientům větší soukromí, více samostatnosti a prostředí, které se co nejvíce podobá běžnému domovu. Projekt za více než 75 milionů korun podpořila Evropská unie i Zlínský kraj. Podle vedení kraje jde o další krok v modernizaci sociálních služeb a podpoře důstojného a kvalitního života lidí se zdravotním postižením.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se už ve čtvrtek 25. června uskuteční už 6. ročník dobročinné akce Zdarmáček. Zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje nabídnou zdarma oblečení, obuv, hračky, knihy i vybavení domácnosti, které sami už nevyužívají, ale mohou ještě dobře posloužit dalším lidem. Akce se koná na platformě 14.15 Baťova institutu od 10 do 14 hodin. Jejím cílem je dát věcem druhou šanci a zároveň pomoci lidem, kteří je potřebují. Organizátoři věří, že se stejně jako v předchozích letech podaří podpořit řadu rodin a neziskových organizací.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka mají před sebou první přípravné utkání před novou sezónou. V Hluku změří síly s druholigovou Jihlavou. Pro nový realizační tým v čele s trenérem Janem Jelínkem půjde o první příležitost vyzkoušet nové hráče i herní systém před startem ligového ročníku. Po utkání čekají mužstvo kondiční testy v Olomouci.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.